vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: s Betarádiom.
1: Dobré ráno, Betarádio.
0: Začína sa o 6:00, je s vami do 10:00. Prináša aktuálne správy, znamenitú hudbu, vie o dianí v regióne, obsahuje horoskopy a hrá aj skladby na vaše želanie. Dobré ráno s Betarádiom. To je

0: ľúbi, ak žil bych rád.
1: ČS Pop. ČS Pop. Najlepšia slovenská a česká hudba len pre vás v Beta Rádiu.
2: Stiahnite si aplikáciu Rádia Beta a počúvajte známe slovenské a české hity.

láskových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu,

26. Čerešne už síce rozkvité, ale ešte nemáme ani maj. Tak čo myslíte, ešte 2 mesiace vydrží týmto single? Ja si myslím, že v lete budú DJ-ni ovenčené týmto popevkom, pretože je jednoduchý, chytlavý.

Štvrtý piatok a každú sobotu pravidelne v týchto chvíľach, to znamená od 18. do 19. Štartujeme váš víkend dobrým tanečným krokom. Hitmi z celého

a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.